0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

0: mužky heš na tú pánsku reš. Heš mužky heš na tú pánsku reš.
1: Skoč ešte raz. Heš mužky.

0: Heš, mušky, heš, na tú pánsku reš. Heš, mušky, heš, na tú pánsku reš.
1: Vysoko!
2: Dobre, no.
0: Heš, mušky, heš, na tú pánsku reš.

To bola Hernandova Skrýša v podaní trubkára Juraja Lehockého. Pokračujeme skladbou Nálada Miroslava Boháča. Opäť nám bude hrať na trubke Juraj Lehocký aj v tejto skladbe.